0: Seca.
1: Zoom Radio.
2: Radio.

Take it back.

Tak co? Co? Dobrý? Lies, lies, lies.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Šeptej se po 30 letech vrátilo do kin a letní přehlídka Dust Zome Kino začíná své projekce i v letním kině v Brně. Sky Showtime doručilo třetí řadu kanadské Loyalty a Netflix nabízí akční duchařský fantasy horor Východní palác. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: tak, a že to vlastně jedeš?
1: Jen tak. Bo já vám prostě nikdy nerozumím, o čem se bavíte. A vůbec nikdy moc nerozumím.
2: No hele, tamhle padá hvězda.
1: Je, ukaž kde.
2: Tam.
1: Jeno jo. Tak rychle něco si přej.
3: Do vybraných kin se v rámci 30letého výročí vrací debutový snímek Davida Ondříčka Šeptej. Příběh sleduje 16letou Anu, která uteče z domova do velkoměsta a během několika bouřlivých dní pozná nejen svobodu, ale i složitost prvních citových vztahů. V hlavní roli se představila Taťána Dyková po boku Jana Muchova, který má na filmu podíl i jako autor hudby, a doplňují je Jan Čechtický, Martin Mišička nebo Kateřina Vintrová. Snímek, který v roce 1996 pomohl definovat generaci tehdejších dvacátníků, teď slaví 30. narozeniny. Kdo preferuje gauč a domácí klídek, Šeptej najdete také online na HBO Max, Apple TV, KVIFF TV, Kanal Plus a DA Films. Šeptej, generační drama o dospívání, vrací po 30 letech do vybraných kin, distribuce Aerofilms.
2: Jsi hrozně naivní, prosím tě, tady se každý stará sám o sebe, ne?
1: Jasné.
2: Jsi vážně z jiný planety, nebo co?
4: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Letní filmová přehlídka Das Zomekino, kterou pořádá Goethe Institut společně s Rakouským kulturním fórem a švýcarským velvyslanectvím, již probíhá v letních kinech v Praze a nyní rozjíždějí svou brněnskou štaci. Jde o letní odnož podzimního festivalu Das Film Fest a diváky čeká výběr oceňovaných německy mluvených filmů v původním znění s českými titulky. V Brně odstartují projekce v letním kině Brno Střed ve spolupráci se spolkem Noční motýl, kde je na programu mimo jiné dokument Riefenstahl o kontroverzní režisérce spojené s nacistickou minulostí, historické drama Franz inspirované životem France Kafky nebo komedie Bonjour Švýcarsko. Přehlídka pokračuje také v Praze, kde diváci mohou shlédnout kultovní německý snímek Upír Nosferatu s živým hudebním doprovodem a v Ústí nad Labem v kině Hraničář, kde je na programu komedie 2:1. Program Das Zomekino najdete na stránkách dasfilmfest.cz.

0: Business as usual is the best way we have to express our faith in your integrity.
1: I thought you handed in your badge.
2: You ready to do this?
3: Hope not to see either of you here again.
4: Novopečená agentka Sabrina se vrací i ve třetí řadě kanadského krimi seriálu Loyalita na Sky Showtime. Hlavní hvězdy Supinder Rich a Enrico Colantoni se vracejí do rolí Sabriny a jejího otce politika, jehož jméno se Sabrina stále snaží očistit, zatímco sama bojuje s limity kanadského soudního systému. Ve třetí řadě visí Sabrinina kariéra na vlásku, je připravena odevzdat odznak, ale telefonát od Boltna ji vtáhne zpět do akce u kanadského federálního policejního sboru. Musí se přitom vyrovnat s následky vlastního samotářského jednání a naučit se být týmovým hráčem, zatímco intrikán Oliver Campbell v pozadí vydíráním manipuluje Gabby, aby špehovala. Kanadské akční krimi Loyalita najdete i s předchozími dvěma řadami exkluzivně na Sky Showtime.
0: Are you with us?
2: Copy, we're on our way.
5: There is violence everywhere.
6: He's still at large, and he's escalating.
7: It would have been impossible to accomplish all this alone.
2: Well, this wasn't on my bingo card.
5: Don't underestimate anyone you encounter in the field.
7: She can do this. We'll have her back.
8: When you think it's over, that's when it gets dangerous.

0: 30년 전 그때 일이 궁안에 다시 벌어지고 있으면
1: Glorious Picture Day.
2: Na Netflix dorazil jihokorejský seriál Východní palác, mix akce, fantasy a hororu. Příběh se odehrává ve fiktivní historické éře, kde král povolá dvorní dámu, která od narození slyší hlasy duchů a muže schopného vstupovat do světa duchů a bojovat s nimi mečem. Společně musí odhalit prokletí, které sužuje palác korunního prince a při vyšetřování narazí na temná tajemství skrytá za zdmi paláce. Recenze chválí atmosférické vizuály a napínavou kombinaci hororu s dobovým dramatem. Východní palác můžete nyní streamovat na Netflixu.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Dnes mám pro vás souhrn kinopremiér uplynulého čtvrtku, tedy 16. července. Do kin dorazila dlouho očekávaná Odyssea od Christophera Nolana, epický návrat Matta Damona coby krále Odyssea, který se po trojské válce snaží dostat domů, zatímco mu házejí klacky pod nohy bohové, obři i svůdná Kirke. Kruce má hvězdné obsazení, včetně Toma Hollanda, Anne Hathaway a Zendayu, takže návrat na Itaku trvá pořádných 172 minut. Mexicko-španělská komedie s dramatickými tóny Mouchy sleduje puntičkářskou Olgu, jejíž pečlivě uklizený život naruší podnájemník s malým synem. Nenápadný festivalový klenot o nečekaných setkáních. Ze Skandinávie dorazilo do kin drama Trochu života o dvou kamarádkách, které vyrážejí vlakem napříč Evropou za spontánním životem, jenž se po jedné divoké noci zkomplikuje otázkami kolem souhlasu a osobních hranic. Japonsko-francouzská Ztracená země vypráví o dvou bangladéšských dětech na cestě za rozptýlenou rodinou, zatímco československý pramen s Aňou Geislerovou otevírá temnou kapitolu socialistického Československa a nucených sterilizací romských žen. Do kin se vrací po 30 letech i český snímek Šeptej Davida Ondříčka s Taťánou Dykovou v roli dívky prchající z domova za velkoměstským dobrodružstvím. A pro milovníky umění je v kinech dokument Výstava na plátni Frida Kahlo, který nabízí intimní pohled na život a tvorbu slavné mexické malířky. Tak to jsou poslední novinky z českých kin. Hop!
1: Když víš, co máš dělat,

0: Everyone thinks teenage relationships don't last. Guess I'm an optimist then.
1: Na Netflixu se objevil celovečerní film Navždy srdce rváči, který uzavírá seriálovou ságu Srdce rváči. Britský snímek natočil režisér Wash Westmoreland podle scénáře Alice Osman, autorky komiksové předlohy a kamery se ujal James Rhodes. Nick a Charlie jsou nerozluční, ale s tím, jak se Nick chystá na univerzitu a Charlie nachází novou nezávislost ve škole, začíná na jejich vztah dopadat tíha vztahu na dálku a objevují se pochybnosti, které vztah vystaví jeho dosud největší zkoušce. Mezitím i jejich přátelé procházejí vlastními vzestupy a pády lásky a přátelství a řeší, jak se vyrovnat s dospíváním. Ve svých rolích se opět potkávají Joe Locke a Kit Connor. Film podle recenze The Guardian rozděluje příběh do 4 ročních období a epilogu a i přes místy dojemné scény působí jako fanouškovský servis podle šablony. Otázka, kterou si snímek pokládá, jestli první láska může vydržet navždy, tak zůstává otevřená k zamyšlení i pro ty, co seriál sledovali od začátku. Navždy srdce rváči jsou nyní ke zhlédnutí na Netflixu.
2: It's like he's there in his mind already trying to stop a mistake that hasn't happened yet. Never you think about the future at all.
3: It's because you were too busy surviving.
4: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Seriálová adaptace God of War od Amazonu přišla o svého Kratose. Herec Ryan Hurst musí opustit roli po vážném zranění na place. Hurst si při natáčení jednoho z akčních triků natrhl biceps a musel podstoupit operaci. Herec mezi tím na roli mstivého spartského válečníka nabral přes 40 kg svalové hmoty, ale zotavení mu potrvá i rok a to se s natáčecím plánem seriálu nedalo sladit. Sony Pictures Television a Amazon MGM se tak rozhodli Kratose přeobsadit, i když to znamená přetočit 4 už hotové epizody. Natáčení by mělo pokračovat v polovině října. Jméno nového Kratose zatím studio neoznámilo. Fanoušci ale už typují jména jako Alan Ritchson nebo Christopher Judge.

0: that supposed to mean?
1: Means what it says. A scorpion does what is in its nature. Take off the hood, man.
0: Why?
1: Because you can't. And it's in your nature.
2: Prestižní edice Criterion Collection přináší na 4K Ultra HD a Blu-ray legendární drama Hra na pláč od režiséra Neila Jordana z roku 1992. Příslušník irské republikánské armády Fergus se během únosu britského vojáka Jodyho se zajatcem nečekaně zblíží a když je voják zabit, vydá se do Londýna vyhledat jeho dívku Dill. S níž ho pak spojí nečekaný a komplikovaný vztah. V hlavních rolích se objevují Steven Rea, Miranda Richardson, Forest Whitaker a Jay Davidson, jehož výkon patří k tomu, co film proslavilo. Snímek se vysloužil pověst filmu, který dokázal propojit nezávislé i mainstreamové publikum a stal se jedním z definujících titulů 90. let díky svému postupnému žánrovému posunu od politického dramatu přes noirový thriller až k intenzivní romanci. Nová 4K restaurovaná verze vznikla pod dohledem samotného Neila Jordana a edice obsahuje disk 4K Ultra HD s Dolby Vision HDR i klasický Blu-ray disk s bonusy, mezi nimiž je audiokomentář režiséra, nové rozhovory s Jordanem a Stevenem Reou a alternativní konec s komentářem. Hru na pláč na 4K Ultra HD a Blu-ray najdete nyní na stránkách criterion.com.
3: You're being held hostage by the Irish Republican Army. Have you anything to say?
1: Nice to meet you, folks.
4: My pleasure, Jody.
5: You'll have minimum contact with that prisoner, because tomorrow we might have to shoot him.
6: I want you to do something for me.
1: I want you to find her out, see if she's all right.
7: What? For Ren?
8: You won't

0: Hazogim.
1: Na Netflixu můžete zabřednout do jihokorejské minisérie Fond oprav, která kombinuje drama, komedii i krimi zápletku a oproti běžným zvyklostem ji Netflix přidává na platformu postupně. Bývalý šéf gangu zoufale potřebuje peníze a tak si s ambiciozním právníkem vymyslí plán, jak vykrást rezervní fond bytového komplexu, jenže přitom odhalí mnohem větší a hlubší korupci, než čekali. Vykrádání bytového fondu jako záchrana kariéry gangstra, to zní jako plán, který se nemůže pokazit, že? Epizody přibývají postupně podle vysílání korejské televize, takže na finální díl si počkáte až do poloviny srpna. Fond oprav můžete nyní sledovat na Netflixu.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

a já mám pro vás dnes ještě přehled nejlépe hodnocených titulů, které se objevily na streamingu v posledních dvou týdnech. Ačkoliv titulů bylo poměrně dost, té kvality nebo zábavy zase tolik není. Streamingy nás prostě přes léto krmí spíš vatou. Na Apple TV Plus boduje nový krimi thriller Lucky s Anou Taylor-Joy jako podvodnicí, kterou po ztroskotané multimilionové akci pronásledují FBI i bezohledný zločinecký mozek. Ve stejné službě běží pátá řada britského komediálního dramatu Trying, kde se Nicky a Jason potýkají s příchodem biologické matky svých adoptivních dětí. Na Edison Line si můžete nově pustit dánské životopisné drama Vidíš měsíc Daniely o fotoreportérovi zajatém Islamským státem i oceňovaný snímek Zmizení Josefa Mengeleho v režii Kirila Srebrenikova, který sleduje útěk nacistického doktora do Jižní Ameriky očima jeho syna. Netflix přidal pozitivně hodnocený jihokorejský mysteriózní seriál Východní palác o muži schopném přecházet do světa duchů a dvorní dámě, které král povolá k odhalení prokletí paláce. Nové zpracování kultovní knižní série Domek v prérii přináší rodinné drama o zrodu amerického divokého západu a také korejský krimiseriál Fond oprav sleduje bývalého šéfa gengu, který s ambiciozním právníkem plánuje vykrást rezervní fond bytového komplexu a odhalí bující korupci. Tak to byly nejlépe hodnocené tituly na streamingu posledních dvou týdnů. Zbytek titulů i s hereckými hvězdami se potýká s průměrným nebo hluboce podprůměrným hodnocením. Hovk.

0: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si zapli váš přijímač a naladili se tak na vlnu Zun Rádia, které přináší tu nejlepší světovou muziku v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí či nečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: We're coming in.
2: Roger.
1: He's coming in. I feel safe already.
3: David Bowie, Mick Jagger, Billy Joel, Rod Stewart.
4: Nejprve musíš zapnout časový okruh.
3: All famous.
4: Tenhle panel ti ukáže, kam jdeš, tenhle kde jsi a tenhle kde jsi byl.
5: I like Michael Jackson.
4: Místo určení si naťukáš těmto tlačítky.
6: And is she hot? This is Madonna.
7: Whitney Houston.
8: Michael Jackson is the man of the 80s.
4: Přece, když už postavím stroj času, tak ať to má styl.
9: Zdravím všechny milovníky historie a huči kuči tance. Na hodinu se stanu vaším hlasem a single story strojem času, který vás přenese do 80. a 90. let. Co se událo v červenci roku 1986 a 1996?
10: Hello, who is this? Shirley, what are you doing calling my house at 3:00 in the morning? Message, don't be calling my house no more. 'Cause I ain't going for this. He's my man, you understand?

0: The success was so much more than I had ever dreamed of.
1: And so, whilst we crisscrossed the states, the questions were, where do we go from here?
2: V březnu 1986 duo Wham oznámilo It's Time to Go Go. Žádné hádky, rozbité kytary nebo manažerský masakr, prostě tečka. A k té tečce si duo naplánovalo poslední koncert a desku.
3: Just in terms of, I think that we do need some time to actually sit back. I think we're just going to move on, do something different now.
0: In reality, the turning point with Wham was nothing to do with Wham. The turning point with Wham was me, as I suddenly thought, oh my God, I'm a massive star and I'm gay. And the depression was about that, which was about the way I boxed myself in. You know, careful what you wish for.
2: Zatímco faninky po celém světě odhazovali promočené kapesníky, George a Andrew v Los Angeles dotáčeli úplně poslední skladby Wham.
1: We had achieved everything as that superstar band. And we were growing up. It got to a point where I didn't want any more of it.
2: 4 roky, 5 britských a 2 americká čísla 1, přes 30 milionů prodaných desek a revoluční tour v Číně, kam se před nimi žádná západní popová kapela nepodívala.
0: I think Andrew was ready to finish because much as he understood his importance, he was tired of being, you know, taken pot shots at as the lucky guy that's kind of coasted along with George Michael. And I think, you know, he was so much more than that.
2: V sobotu 28. června 1986 odehráli svůj poslední koncert ve Wembley Stadium s příznačným názvem The Final.
0: By the end of it, I had no doubt that I could become an international solo success.
1: By the time we stepped out on that stage, the second incarnation was almost complete. Jog has become the artist that he was destined to be.
2: Je 7. července 86 a duo Wham vydává svou poslední desku s názvem Jak jinak než The Final. Dvojalbum nahrávané mezi rokem 82 a březnem 86, produkované Georgem Michaelem, Andrew Ridgelem a Stevenem Brownem. Vedle hitů, které jsou v delších mixech, se tu objevují i 3 čerstvé skladby The Edge of Heaven, Battle Stations a Where Did Your Heart Go, z pera Was Not Was. Amerika dostává své rozlučkové album v podobě Music from the Edge of Heaven.
4: I think it's what you should be doing. You know, it allows his own artistic creativity to expand.
2: George Michael tak zamířil solo a stane se z něj jeden z největších hlasů následujících 3 dekád. Andrew Ridgely zkusí svou cestu. Nejdřív za volantem Formule 3, pak jako herec v Los Angeles a v roce 1990 se solovým albem Son of Albert, které neuspěje ani u kritiky, ani u pokladen. Andrew se tak z aktivní hudby postupně stáhne a bude se věnovat charitě a ekologii. Z tanečnic a doprovodných vokalistek se utvoří popové duo Pepsi and Shirley, které vydá 2 alba.
0: I was on my own and I had no idea how much I was going to miss that support. And I would always remember this journey, absolutely beautiful and happy, you know. Wow.
2: Jedna velká éra tak skončila, kterou stvořili 2 nerozluční kamarádi z dětství, Andrew Ridgely a Georgios Kyriakos Panayiotou, tedy George Michael. Anglické duo Wham, které pobláznilo celý svět.
1: And so we play the hits one more time.

0: cities. News 11 with Paul Majors.
1: Good afternoon, everyone. We're going to toss all formality out the window right now. Just moments ago, we had some amazing pictures from Sky
2: 11
1: of a tornado moving around.
3: Vrtulník americké televizní stanice KARE se 18. července 1986 přichomítl ve vzduchu k nečekané reportáži. Pilot Max Messmer a kameraman Tom Empey měli v plánu běžný let nad severním předměstím Minneapolis, jenže před nimi se začal z bouřkového mraku spouštět chobot.
4: You can see debris being tossed up and we want to go live to Max Messmer.
5: Thousands of feet in the air. We're about 3/4 of a mile from the actual touchdown at this time. This is really spectacular. I'm going to have to leave this area here. The debris is drifting my way here. I'm going to have to leave this area.
3: Žádný archiv nebo pozdější sestřih. Někde mezi Brooklyn Parkem a Fridley se zrodilo tornádo a kamera je u toho. Živě od první vteřiny.
1: Can you hear us, Max? Max.
4: I think he has his hands full. He's flying right now.
1: Max, he's on the ground.
4: This is live video.
3: Ve studiu přerušují plánovaný program, meteorolog čte situaci v reálném čase a do minnesotských obýváků letí jediná instrukce. Okamžitě se schovejte do sklepů či krytů, anebo do vany.
4: If you don't have a basement, the safest place is on the ground floor, a small room like a closet. A bathtub offers a lot of protection. A lot of people have survived tornadoes by climbing into their bathtubs, putting a mattress on top of them. For goodness sakes, please take it seriously.
3: Tornádo u Minneapolis zesílí na kategorii 2.
6: Kráva. Lítají tu krávy. A další.
7: Já mám takový dojem, že je to ta sama.
3: A kamera zachytí jeho kompletní životní cyklus od zrodu po rozpad. Vůbec první kompletní živý přenos tornáda z vrtulníku se stane učebnicí pro meteorology po celém světě a stanice KARE získá publicitu, o jaké se marketingovému oddělení ani nezdálo.
8: This is a classic textbook tornado. I mean, there's going to be a tremendous amount of study done of this one, I'm quite sure.
3: A nám už vyhrává Janet Jackson a její čerstvě vydaný třetí single When I Think of You z alba Control.

0: brain. Looks like she's alive.
1: There goes our salvage, guys.
2: 57 let. Tak dlouho se v mrazivém tichu vesmíru vznášela Ellen Ripley se svým kocourem Jonesem, než je 18. července 1986 Hollywood probudil do kin. James Cameron vzal čirý horor Ridleyho Scotta a přepnul ho do jiné rychlosti. Ze sevřené klaustrofobie se stal svižný sci-fi akční thriller Vetřelci.
3: How are we today? Oh, well, better than yesterday at least. Where am I? You're safe. You're at Gateway Station. Been here a couple of days. You're pretty groggy at first, but now you're okay.
2: Ripleyové nikdo nevěří a tak se přes veškerou nedůvěru znovu vydává na LV-426, planetu, se kterou lidská kolonie záhadně přestala komunikovat. To, co tam najde, se ovšem nedá nazvat vylidněnou osadou.
0: What happened was you had drifted right through the core systems and it's really just blind luck that a deep salvage team found you when they did. It's one in a thousand, really. I think you're damn lucky to be alive, kiddo. You could be floating out there forever.
2: Sigourney Weaver jako Ripley, Michael Biehn coby desátník Hicks, malá Carrie Henn jako Newt, Lance Henriksen jako Android Bishop a Paul Reiser v roli korporátního Burkeho. K tomu jednotka mariňáků, ze které si pamatujete hlavně Billa Paxtona coby ukňůraného Hudsona a Janet Goldstein jako svalnatou Vasquezovou.
4: You've been here for 3.5 hours. Now how many different ways do you want me to tell the same story?
5: Look at it from our perspective, please. Now you freely admit to detonating the engines of and thereby destroying an M-class star freighter, a rather expensive piece of hardware.
2: Cameron si pro druhý filmový příběh vymyslel královnu vetřelců a zaplatil za to. Animatronický kolos obsluhovalo hned několik lidí najednou a vznikl ve dvou verzích pro různé úhly záběru. Scénu s mariňáky navíc natočil až úplně nakonec, aby po měsících společného natáčení působila jejich soudržnost přirozeně.
4: Kane, who went into that ship, said he saw thousands of eggs there.
5: Thank you, that will be all.
4: God damn it, that's not all.
2: Vetřelci stvoření za 20 milionů dolarů utrží celosvětově v kinech 131 a kritika bude chválit tempo, režii i to, že snímek svého předchůdce dokonce překonává v šíři záběru. Oscaři to potvrdí, ze 7 nominací získá snímek své ocenění za zvukové a vizuální efekty.
4: Why don't you just check out LV-426?
5: Because I don't have to. There have been people there for over 20 years and they never complained about any hostile organism.
2: Pro Sigourney Weaver jsou Vetřelci zlomovým titulem. Z přeživší se stává výrazná akční hrdinka a její hvězdný status raketově poroste. A pro Camerona je obrovský úspěch snímku zase vstupenkou do nejvyšší hollywoodské ligy a zároveň definicí jeho rukopisu. Silné ženské postavy, vysoké tempo a technicky ambiciozní akce.
6: What is dead?
7: I'm not sure.
8: See, if we can't get a closer look at something, maybe through that crack down the side.
6: Shouldn't we call in?
8: It's about as close as we can get. Should we take a look inside?
2: Vetřelci fungují nejen jako důstojné pokračování, které rozšíří mytologii série, ale především jako samostatný blockbuster.
4: Just tell me one thing, Burke. You're going out there to destroy them, right? Not to study, not to bring back, but to wipe them out.
8: That's the plan. You have my word on it.
4: All right, I'm in.
8: Great. Wonderful. Shit. Hey, Palm, look. We can't have any firing in there. I want you to collect magazines from everybody.
9: She's fucking crazy!
10: What the hell are we supposed to use, man? Harsh language?
11: I'd like to keep this handy for close encounters.
10: I heard that.

Vystáli jsme v Británii 6. července 1996 a dohrála nám horká novinka Jazz It Up od Real to Real, která vzešla z producentské dílny Erika Mormorilla. A jedna z dam, která propůjšuje svůj hlas tomu šubidubi groovu, je začínající Barbara Tucker.

0: víkendem přichází i pravidelný žebříček nejnovějších, nejvíce hraných a taky nejvíc cool tracků, se kterými se můžete setkat v anglických klubech. V žebříčku Cool Cuts Pete Tonga vyskočil na třetí příčku skvělý floridský počin s názvem Urban Blues Project, který se potrpí na muzikanty, nejen na kouzelné krabičky. K tomu přidejte sametový hlas Michaela Proctora a máte letní banger jako vyšitý.
1: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Baby.

30 minut. Tak dlouho trvalo 5 holkám a 2 producentům se smolit 3 minuty popu, které vejdou do dějin jako nejúspěšnější zvukový virus dekády. 5 young ladies. One mission to make 1996.

0: spontánně jako interní vtip. Budou se vést debaty o tom, jak vznikla a co to vůbec znamená. Přišlo o narážku Mel B typu shit and cigars nebo o eufemismus pro sex a orgasmus.
1: What was that about seeing a woman's body?
0: A nebo to je prostě úmyslně nejednoznačná hláška, která funguje hlavně jako popový hook a součást girl power stylu. Je 8. července 1996 a Virgin Records posílá na pulty debutový single Wannabe novopečeného girlbandu Spice Girls navzdory vlastním pochybnostem. Uvnitř labelu se totiž vedl spor, jestli má být první vlaštovkou Say You'll Be There nebo Love Thing, ale kapela Spice Girls ve složení Mel B, Mel C, Emma Bunton, Victoria Beckham a Gary Halliwell si prosadila svou. Single opatřil svými remixy americký DJ a producent Junior Vasquez, který se kromě klasického house nebojí ani okaté komerce a holky ořezal slušně. Videoklip z londýnského

0: osobností, pět charakterů, jedna značka a girl power.
1: We're called Spice because with five individual flavors, we think of spices, there's so many different spices.
0: Britský tisk se bude zpočátku tvářit skepticky, nicméně single už za týden debituje na trojce, týden na to se usadí na topu hlavního britského žebříčku, odkud se nehne 7 týdnů a stane se nejprodávanějším singlem ženské skupiny na ostrovech své doby. Kritika časem přeorientuje Wannabe na popovou klasiku. Ukáže se, že to, co bylo pro label příliš divoké a neotestované, byl přesně ten důvod, proč Spice Girls stvořili celosvětový boom.

0: Yeah.
1: Yeah.
0: You know what?
1: You know what? You know what?
0: I like the players.
1: I like the players. I like the
0: players. No diggity, no doubt.
2: Super talentovaný producent Teddy Riley, který stál za obrovským úspěchem Jacksonova alba Dangerous, měl ve studiu problém. Postavil track na

0: None of the guys like No Diggy. None of them. And they would even say it.
1: Zachránili to dva lidé zvenčí, Dr. Dre a Heavy D, kteří přesvědčili label, že to bude hit. Dr. Dre chtěl být na oplátku ve videoklipu a Riley kývnul pod podmínkou, že dostane rapový part.
0: That's why I'm singing the first verse. I'm singing the first verse because you know how they say they push the little one out there to go and see if it tastes good and see if he would get egged. Well, they pushed me out there.
1: 29. července 1996 vychází No Diggity jako lead single z druhého alba Another Level. Skladba, kterou Backstreet nechtěli, stráví 4 týdny na první příčce hlavní americké hitparády, získá

0: they wish they were singing the first verse so that they can be have the notoriety. Like me.
1: Magazín Billboard to o 27 let později shrne přesně. Nic tehdy neznělo jako No Diggity a od té doby už to nikdo nezopakoval. Zkrátka, tedy Riley opět přišel s něčím novým a unikátním.
0: Last year is gonna really do, we're gonna do something incredible with that song.

0: get I like right. No biggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out. Ride. We out.
1: Sorry, sir, but we don't allow no African Americans in here.
2: Hillary Cobb, you and Mr. Willard need to come with me. You know that little girl you took for a ride?
1: What little girl?
2: I got bad news for you, Billy Ray. She didn't die. You going to jail. Now get up.
1: You can go to hell, nigga.
3: Je konec července 1996 a v amerických kinech se drží na topu soudní psychologický thriller z horkého Mississippi. Čas zabíjet, čtvrtá filmová adaptace románového debutu Johna Grishama.
4: You remember them four white boys raped that little black girl over in Delta last year? They got off, didn't they? Yeah. Jacob, I was in a jam. You helped me out, wouldn't you?
5: What kind of jam are you talking about?
4: Got a dollar, Jake. What would you do?
3: Mladý advokát Jake Briggins v podání Matthewa McConaugheyho bere případ, po kterém by nikdo se zdravým rozumem nesáhl. Hájí Carla Lee Haleyho, kterého představuje Samuel L. Jackson, otce obžalovaného z vraždy dvou bělochů, kteří brutálně napadli jeho malou dceru. S případem mu pomáhají studentka práv, kterou si uzmula Sandra Bullock, Oliver Platt či Donald Sutherland a proti ním stojí žalobce Kevin Spacey a zarytý rasista Kiefer Sutherland. Spravedlnost versus pomsta a k tomu rasové napětí, které v jižanském vedru funguje jako rozbuška.
6: Haley's hired an attorney. Jake Brigands.
7: And today ain't even my birthday. Brigands couldn't tie his own tie without that old drunk, Will Banks.
8: Well, he's telling the press he never lost a murder case.
7: Yeah, well, he's never tried one against me, has he?
3: McConaughey původně zkoušel úplně jinou roli, jenže pak zatoužil po obhájci a vydindal si u režiséra Joela Schumachera další kamerovou zkoušku. Mimochodem Kevin Costner také koketoval s rolí, ale nakonec z projektu odešel a předal tak McConaugheymu jízdenku mezi hvězdy seriózních filmů.
9: Justifiable homicide never hold up.
10: But my only chance is to find a shrink who'll testify Carl he was insane at the time of the murders.
9: You'll file for change of venue.
10: Of course.
9: If Judge Noose denies it, then you get an all-white jury and you'll lose.
10: Thank you for the encouragement.
3: John Grisham psal román Čas zabíjet několik let a inspiroval se mimo jiné klasikou jako Zabít ptáčka nebo reálným případem z roku 1984, i když román a film z něj udělali odlišnou rasovou variantu příběhu. Grisham po shlédnutí filmu poznamenal, že se Schumacherovi nejspíš zapomněli zmínit, že v Mississippi už znají klimatizaci. Ne nadarmo si snímek vyslouží přezdívku nejupocenější film všech dob.
9: You can win this case and justice will prevail. But lose, injustice will also prevail. Now that's a strange case.
3: Ačkoliv se jedná o těžkou látku, snímek Čas zabíjet bude slavit úspěch se ziskem přes 152 milionů dolarů. Kritika ocení i přes chvílemi pomalejší tempo, herecké výkony a především Samuela L. Jacksona, který zastiňuje zbytek výtečného ansámblu. Čas zabíjet se zařadí mezi výrazné soudní thrillery 90. let a potvrdí, že adaptace Johna Grishama mohou nejen vydělávat, ale zároveň zatraceně rezonovat.
11: Now, do you understand the charges against?
12: Yes.
11: How do you wish to be?
12: Not guilty, Your Honor.
13: This thing's tick.
14: What's in the case?

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Přátelé, SpaceX má za sebou 13. zkušební let Starshipu a 13. byla tentokrát šťastná. Jak popisuje magazín Universe Today, ten 4700 stopový obr se zvedl z texaského Starbase se všemi 33 motory a cestou vzhůru překonal rekord v maximálním aerodynamickém tlaku. A teď to hlavní. Loď poprvé vypustila 20 ostrých satelitů Starlink verze 3 z výkopného mechanismu, kterému říkají BES Dispenser. Inženýři navázali spojení se všemi 20, dokonce i lasery. Ty satelity ale v kosmu nezůstaly. Po testech se všechny hezky vrátily a schodily v atmosféře. Rychle jako mávnutí ocasem komety. A ta loď? Nejměkčí přistání na vodě v historii Starshipu. Usadila se do Indického oceánu v celku.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Máme dnes rodinné fotopřátelé a nikdo nemusel říkat sír. Jedna ze dvou sond mise Escapade, které míří na Mars, si cvakla portrét naší Země i Měsíce najednou. A pořídila ho dvakrát. Jednou v běžném světle, jak to vidí vaše oči, a podruhé v tepelném infračerveném, tedy tak, jak byste svět viděli, kdybyste byli hodně naštvaná termoska. Jak uvádí NASA, sonda byla v okamžiku snímku pěkných 584 600 km od Země a jen 186 100 km od Měsíce. Takže Měsíc na fotce vypadá docela malý, což chápu, taky si připadám nepatrný, když se na mě dívá celý vesmír. A tenhle rodinný portrét je teprve začátek dlouhé cesty k rudé planetě. Držme sondám palce a nezapomeňte, kdo fotí Zemi, ten jí má rád. Mějte se pozemsky.
0: Čtyři důvody pro DAB.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
1: Andrea Fiorino, Master Mix.

0: Try to See.
1: Zone.
0: DJ Samples in the mix.

Give me love.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Can you feel it?

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: My definition of house music is what comes from the soul.
2: Not everyone understands house music.

Navy's House of Eteru. Jacket. Yeah, boy.

0: Nepokoušejte se opustit taneční parket.
1: Parket.

Diva. D-I-V-A-B-I-T-C-H.

that's me. I am the diva. You better roll out the red carpet.

up and let me sit down. Get up and let me sit down.